0: Karlova koruna, Petrova bohuna.
1: Dobrý, můžem dál.
0: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
2: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
5: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
10: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
12: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: To je síla.
14: Učím se od mistrů.
13: Vždycky je co zlepšit.
15: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
16: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
17: Datart nákupy.
18: Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
19: Pustí.
18: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Fotbal rozhýbe každého. Dovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kachnu v ceně 79,90 za 1 kg. A velkopopovického

0: Kozla v multipeku za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře. Tady máš telefon.
7: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
6: Vyhráli jsme, jestli se zbavil,
7: tě dostane do hry. Fortuna.
8: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: koruna, Petrova bohuna.
1: Dobrý, můžem dál.
0: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
2: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojištění.

0: Ťoven, a tak máte život srovnaný raz, dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90.

0: štěstí. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
8: To je síla.
9: Učím se od mistrů.
8: Vždycky je co zlepšit.
10: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
11: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
12: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
11: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
12: Jo, grill.
13: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
2: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon? Dobře, dobře. Tady máš telefon.
3: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
2: Vyhráli jsme, jestli se zbavil,
3: tě dostane do hry. Fortuna.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips Van Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips Van Blade Intimate.
5: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
2: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pána Kota, nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: To je síla.
2: Učím se od mistrů.
1: Vždycky je co zlepšit.
3: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
0: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
6: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: taky.
1: Měj se, kámo.
0: Hej, máš tu telefon.
1: Dobře, dobře.
0: Tady máš telefon.
2: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
1: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
2: Tě dostane do hry. Fortuna.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
8: Datart nákupy.
9: Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
10: Hustý.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kachnu v ceně 79,90 za 1 kg. A velkopopovického kozla v multipeku za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
12: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.

0: chutná dovolená.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Pana Kota, nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: To je síla.
6: Učím se od mistrů.
5: Vždycky je co zlepšit.
7: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku. Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.

0: chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Fotbal rozhýbe každého. Dovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Partners Banka.
1: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
2: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
1: Vyhráli jsme. Jestli se zbavil,
2: tě dostane do hry. Fortuna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. Lidl, to se vyplatí.

Thank you.

Oh, that's Trey Stant right there.

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například

0: Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
7: To je síla.
8: Učím se od mistrů.
7: Vždycky je co zlepšit.
9: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
11: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
10: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
11: Jo, grill.
12: Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Díky.
3: Měj se, kámo.
2: Hej, máš tu telefon.
3: Dobře, dobře.
2: Tady máš telefon.
4: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
3: Vyhráli jsme, jestli se zbavil,
4: tě dostane do hry. Fortuna.

0: Banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kachnu v ceně 79,90 za 1 kg a velkopopovického kozla v multipeku za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: chutná dovolená.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
4: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarejko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
10: Díky.
11: Měj se, kámo.
10: Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
12: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
13: Vyhráli jsme?
14: Jestli se zbavil,
12: tě dostane do hry. Fortuna.

0: Pana Kota nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jako na obláčku.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
2: Pustí.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
4: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
5: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: To je síla.
7: Učím se od mistrů.
6: Vždycky je co zlepšit.
8: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
0: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.

0: S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
10: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
9: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
10: Tě dostane do hry. Fortuna.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
12: Hustí.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
15: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
14: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
15: Jo, grill.
11: Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
17: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
16: Na grilu!

0: Commerzbanka.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: To je síla.
4: Učím se od mistrů.
3: Vždycky je co zlepšit.
5: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
7: Pustí.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
9: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti.

0: Lesky rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
9: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
11: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
13: Pustí.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
13: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
14: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
13: Jo, grill.
12: Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde. Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
17: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
18: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.

0: Commerzbanka.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma.

0: To je síla.
1: Učím se od mistrů.
0: Vždycky je co zlepšit.
2: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu. To je akuautoškní.
1: Hele, někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
2: V Číně? Asi loupežní.
1: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
3: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
4: E-shop Dr. Maxine.

0: Hemagel k ošetření povrchových poranění, jako jsou odřeniny, puchýře, drobné popáleniny, řezné a tržné rány. Maxivita Essentials Magnesium Bisglycinát, vysoce vstřebatelný hořčík s vitaminem B6 za 199 korun. E-shop Dermax.cz.
1: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
1: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
3: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
4: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
5: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
6: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
11: V pořádku, můžete jet.
10: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
12: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
0: Léto máme vše. Například Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 199 korun. Sudokrem Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Escinteva. K léčbě chronické žilní nedostatečnosti křečových žil a otoků dolních končetin. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
13: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
14: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
15: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
16: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
17: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
18: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přišla rád s kamením.
21: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
22: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
23: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak

0: ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
2: Hustí.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun.
4: A skvěl nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Nečekaný objem vlasů každý den s novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy, ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.

0: That was fantastic. Wasn't it fantastic?
1: Great.
0: It was really fantastic.
2: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
3: převést na bezpečný účet.
4: A kdo volá?
2: Vaše bankéřka.
4: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření. Nemáte?
3: Cože?
4: Tak tu máte.
5: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
7: A skoro nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: Pořádku, můžete jet.
9: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
11: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
0: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
11: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyčtaři.

0: Tarify.
1: Tati.
0: Neomezený tarify.
2: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: E-shop Dr. Maxe nabízí Hemagel k ošetření povrchových poranění, jako jsou odřeniny, puchýře, drobné popáleniny, řezné a tržné rány. Maxivita Essentials Magnesium Bisglycinát, vysoce vstřebatelný hořčík s vitaminem B6 za 199 korun. E-shop Dermax.cz.
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
11: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
10: Na tisíce produktů.
11: A máma se vždycky ráda odváže.
10: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
12: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
10: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Léto máme vše. Například Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 199 korun. Sudokrem Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Escinteva. K léčbě chronické žilní nedostatečnosti křečových žil a otoků dolních končetin. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
13: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i podbílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
16: Co tady děláte?
15: Testujem. To je dopravář.
17: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Datart.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
19: Nečekaný objem vlasů každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
20: Tyjo, podepsaný kopiteli.
21: Le filet tendu entre deux parasols.
22: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport. Yeah!

0: Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
1: Hele, někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
2: Většině. Asi loupežní.
1: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
3: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
4: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun.
5: A skon nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: E-shop Dr. Maxe nabízí Hemagel k ošetření povrchových poranění, jako jsou odřeniny, puchýře, drobné popáleniny, řezné a tržné rány. Maxivita Essentials Magnesium Bisglycinát, vysoce vstřebatelný hořčík s vitaminem B6 za 199 korun. E-shop Drmax.cz.
10: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
12: Tati!
10: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
15: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
14: Na tisíce produktů.
15: A máma se vždycky ráda odváže.
14: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců

0: produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
1: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
9: Den dobrý, František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
10: Ano, já jsem chatář český.
9: Vaše chatářstvo chata česká?
10: To je to česká chata.
9: A chleba je z Polsky?
10: Ne, tak ten chleba je český.
9: A okurky z Ungária?
10: Ne, to nejsou ungárský, to jsou český okurky. To.
9: Všechno český?
10: Ano, je to tady všechno český. To.
9: Všechno český?
10: No, všechno český a dobrý. Mhm.
9: Tak dobrý den. Den dobrý.
11: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
10: Hustý.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
14: Léto máme vše. Například Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 199 korun. Sudokrem Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Escinteva. K léčbě chronické žilní nedostatečnosti křečových žil a otoků dolních končetin. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
15: Tyjo, podepsaný kopiteli.
16: Le filet tendu entre deux parasols.
17: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
18: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?

0: jsem si přišla rád s kamením.
1: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
6: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
7: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
12: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
11: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
12: Jo, grill.
13: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
16: Přinesla jsem opletky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
17: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
18: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
19: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
20: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
21: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
22: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A
23: nábytek. Žijeme to s vámi.
24: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.

událostí léta bude Open Air Rock Opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Poret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock Opera CZ.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bust, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat.

0: používat Sudokrem, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrem pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrem s aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Bila.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Den dobrý. František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
5: Ano, já jsem chatář český. Tak.
4: Vaše chatářstvo chata česká?
5: To je to česká chata.
4: A chleba je z Polsky?
5: Ne, tak ten chleba je český.
4: A okurky z Ungária?
5: Ne, to nejsou ungárský, to jsou český okurky.
4: Aha, všechno český?
5: Ano, je to tady všechno český.
4: Tak. Všechno český?
5: Hm? Všechno český a dobrý.
4: Mhm. Tak dobrý den. Den dobrý.
6: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
11: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
13: Nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
14: Hustý.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
16: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.

0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: I love you!
5: Protože chutná celé rodině.
6: Protože jo nakopne každý den.
7: Protože s jo je život růžový.
5: Jo, umění dělat život ovocnější.
8: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
11: Jedině od Chibo.
12: Prosím.
13: Wow, co se to děje?
14: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
15: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
16: převést na bezpečný účet.
12: A kdo volá?
15: Vaše bankéřka.
12: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
15: Nemáte?
12: Cože? Tak tu máte.
17: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
18: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
19: Tady jsme!
3: Oh! Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Pořiďte si jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 60%. Nebo pohodlná kancelářská židle za pouhých 1300 korun, sleva 60%.

0: pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude open air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Poret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun. A skvělý
1: nábytek. Žijeme to s vámi.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjezd.

0: přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Tyjo, podepsaný kopiteli.
3: Le filet tendu.
4: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
5: Ty se nerozbalíš?
6: No, to já se schovám, to je škoda. Jsem mu od tebe, když tak ne.
5: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
0: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
6: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
7: I love you!
8: Protože chutná celé rodině.
9: Protože jo nakopne každý den.
10: Protože s jo je život růžový.
8: Jo, umění dělat život ovocnější.
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
14: Liboté, proč jsou na matech citrony?
13: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
4: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní.

0: Náš nejlepší zážitek z vůně.
1: Tak, co je s tím grillem?
2: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
3: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
2: A pak, že jo?
1: Kdo to byl?
4: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
5: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
6: Pustí.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Tak Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu. To je... Wow, to...
1: Hele, někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
2: V Číně? Asi loupežní.
1: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
3: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
4: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
5: A skoro nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: Pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: E-shop Dr. Max nabízí Hemagel k ošetření povrchových poranění, jako jsou odřeniny, puchýře, drobné popáleniny, řezné a tržné rány. Maxivita Essentials Magnesium Bisglycinát. Vysoce vstřebatelný hořčík s vitaminem B6 za 199 korun. E-shop Dermax.cz.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
11: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
10: Na tisíce produktů.
11: A máma se vždycky ráda odváže.
10: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
12: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
10: Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Léto máme vše. Například Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 199 korun. Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Escinteva, k léčbě chronické žilní nedostatečnosti křečových žil a otoků dolních končetin. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No,

0: jsem si přišla rád s kamením.
1: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz.

0: Tím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Den dobrý, František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
2: Ano, já jsem chatář český.
1: Vaše chatářstvo chata česká?
2: To je to česká chata.
1: A chleba je z Polsky?
2: Ne, tak ten chleba je český.
1: A okurky z Ungária?
2: Ne, to nejsou ungarský, to jsou český okurky.
1: Všechno český?
2: Ano, je to tady všechno český.
1: Všechno český?
2: No? Všechno český a dobrý. Mm-hmm.
1: Tak dobrý den. Den dobrý.
3: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
4: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít. Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
6: Testujem.
8: To je dopravář.
9: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
10: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

událostí léta bude Open Air Rock Opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock Opera CZ.

0: paní Zajíčková. Uh-huh. Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
1: přenést na bezpečný účet.
2: A kdo volá?
0: Vaše bankéřka.
2: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
3: Nemáte?
4: Cože?
3: Tak tu máte.
5: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun.
10: A skvělý nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: E-shop Dr. Max nabízí Hemagel k ošetření povrchových poranění, jako jsou odřeniny, puchýře, drobné popáleniny, řezné a tržné rány. Maxivita Essentials Magnesium Bisglycinát. Vysoce vstřebatelný hořčík s vitaminem B6 za 199 korun. E-shop Dermax.cz.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
16: Mm-hmm.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
18: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit.
19: Uhu!
18: Nějaké zajímavé slevy?
19: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
18: Na tisíce produktů.
19: A máma se vždycky ráda odváže.
18: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
20: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
18: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
21: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
22: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
23: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
24: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
25: Se rozbalíš?
26: No to já se schovám, to je škoda. Hm. K svému od tebe, když tak ne.
25: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Ty jo, podepsaný kopiteli.
2: Le filet tendu entre deux parasols.
3: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
4: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou života. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
6: Pusti.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing?
3: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Why did you get the whole card in?
3: Welcome.
7: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
10: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
11: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
12: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
13: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
14: Bez zápachu, bez obav, fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
15: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
16: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
17: Hele, někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
18: V Číně? Asi loupežní.
17: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
19: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
20: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy.

0: Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
6: Pustí.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
9: I love you. Protože chutná celé rodině.
10: Protože jo nakopne každý den.
11: Protože s jo je život růžový.
9: Jo, umění dělat život ovocnější.
12: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
13: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
14: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
15: Jedině od Chibo.
16: So slowly, time goes by, so slowly.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude Open Air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing?
3: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
3: Welcome.
0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
7: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
0: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
8: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Proč je Galbani stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
10: I love you!
11: Protože chutná celé rodině.
12: Protože jo nakopne každý den.
13: Protože s jo je život růžový.
11: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil. I'm making my big
3: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
5: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
6: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
7: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
8: přenést na bezpečný účet.
9: A kdo volá?
7: Vaše bankéřka.
9: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
7: Nemáte?
9: Cože? Tak to máte.
10: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
11: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
12: Aquila. Čistý tón přírody. Vila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
13: Už 30 let je Globus součástí našich životů. To hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
14: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
15: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
16: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
17: Pustí.
16: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Prosím.
18: Wow, co se to děje?
19: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
4: Testujeme.

0: To je dopravář.
1: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
7: Dobrý, 1 giga kombo s ranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Tyjo, podepsaný kopiteli.
12: Le filet tendu entre deux parasols.
13: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
14: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
15: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
16: Liboté, proč jsou na matech citrony?
15: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
17: Nečekaný objem vlasů každý den s novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy, ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínku vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
18: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
19: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Tady žijí lidé!
8: Léto s Penny. Hezky česky.
4: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta

0: terapeutka bez něj.
1: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Hi, I'm Donna Stone and I'm auditioning for Holly.
3: Hey, my name's Mickey Stevenson and I'm here to

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: Yeah, you were scared.

0: taky.
1: Měj se, kámo.
2: Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
3: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
2: Vyhráli jsme. Jestli se zbavil,
3: tě dostane do hry. Fortuna.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
6: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Tyjo, podepsaný kopiteli.
8: Le filet tendu entre deux parasols.
9: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
11: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
12: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
11: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
13: Tati!
11: Neomezený tarify.
14: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
16: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
17: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
16: Na tisíce produktů.
17: A máma se vždycky ráda odváže.
16: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
18: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
16: Užívej si víc za méně. Allegro.
19: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
20: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
21: Hustý.
20: Datart. Opravdový elektrospecialista.
22: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
23: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
24: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
25: Liboté, proč jsou na matech citrony?
24: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
26: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
27: Nečekaný objem vlasů každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
0: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
3: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
27: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
5: Léto s Penny, hezky česky.
13: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
6: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: To je síla.
8: Učím se od mistrů.
7: Vždycky je co zlepšit.
9: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: na kota, nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí?

0: či STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
3: A Skol nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Dobrej por.
6: Co to bylo?
5: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
9: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
7: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
8: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude Open Air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Rodi stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
1: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lásky.

0: Madonna. Galbani. Ci sloyenna fitali.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: I love you. Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
3: Jo, umění dělat život ovocnější.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
7: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
8: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
10: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
11: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
12: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
13: Jedině od Chibo.
14: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
15: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
16: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
17: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
18: Hele, někdo chtěl platit moji kartu v Číně?
19: V Číně? Asi loupežní.
18: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
20: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
21: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
22: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.

Život je krásný i na konci světa, ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš na

0: To jak to nazvat, aby to neznělo trapně. Já si myslím, že ze začátku byla snaha trošku mě motivovat, že jako ty nemusíš dělat hudbu, nemusíš dělat to samý, co táta. Ale myslím si, že to už od toho se upustilo, myslím, že to vzdali. Protože já to taky dělat musím úplně stejně jako táta, takže.
1: Dávno už vím, že chodím jak tě. Jsem čudný tvor, tak zachraň ma skôr.

Že být tak asi 27, tak to jsem musel zasáhnout a bránit svoji čest. Já jsem přece mnohem mladší, je mi 26. Neboj se, taky se tě to bude brzy týkat. Dobrý den, pane nebo paní, začnou ti říkat. Pryč je podzim další, už jsme zase starší a už to bohužel bude jenom horší.

čtvrťáky. Řekl jsem, co to je za chlapy, ty mají snad už paráky. Jak mi v 15 přišli, tak starý 20-letý. Ve 20 zas byli důchodci 30-letý. Pak se časem trošku pozměnili role. Já mám zase narozeniny, no ty vole. Já už sakra pamatuju, jak byla v krámě chládce. Kolik je to let, co jsem přišel sem do práce? Proč je zase olympiáda, teď byla loni? Zas tam budou běhat, proč ten čas tak honí?

0: Ty jo, podepsaný Kopiteli.
1: Le filet tendu entre deux parasols. Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
2: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
6: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati!
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
13: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
14: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
15: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
14: Na tisíce produktů.
15: A máma se vždycky ráda odváže.
14: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro...

0: A na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
1: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
5: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Nečekaný objem vlasů? Každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
9: Léto s Penny, hezky česky.
10: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
14: Liboté, proč jsou na matech citrony?
13: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají. No jasně.
15: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tyjo, podepsaný kopiteli.
6: Le filet tendu.
7: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
8: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
11: Tati!
10: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
14: Testujem.
16: To je dopravář.
17: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
18: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
19: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
20: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
21: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
22: No.
23: Já jsem si přišla rád s kamením.
24: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
22: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
25: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
26: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
27: Nečekaný objem vlasů každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
28: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
0: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
1: Liboté, proč jsou na matech citrony?
0: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
2: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku, tulám se mezi regály, jo, dám si chleba, díky.
4: Penny. Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

událostí léta bude Open Air Rock Opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock Opera CZ.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
5: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným.

0: zastřihujete nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
12: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
11: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
12: Jo, grill.
13: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
15: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun.
16: A skvěl nábytek.
17: Žijeme to s vámi.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
20: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
21: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
22: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
23: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
24: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
25: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
26: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: Deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
7: Hustí.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
12: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
13: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
14: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
15: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
16: I love you.
17: Protože chutná celé rodině.
18: Protože jo nakopne každý den.
19: Protože s jo je život růžový.
20: Jo, umění dělat život ovocnější. I'm making my big
21: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
22: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A skvělý
23: nábytek. Žijeme to s vámi.
24: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
3: I love you!
4: Protože chutná celé rodině.
5: Protože jo nakopne každý den.
6: Protože s jo je život růžový.
7: Jo, umění dělat život ovocnější.
8: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
9: převést na bezpečný účet.
10: A kdo volá?
8: Vaše bankéřka.
10: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
8: Nemáte?
10: Cože? Tak tu máte.
11: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
12: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
13: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
14: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
15: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
16: Pustí.
15: Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
18: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
19: Ahoj.
20: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
21: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
22: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
23: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude open air rock opery Ve žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Forest a po nich se rozezní rock

0: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
1: V akci Pizza Margarita San Fabio. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto?

0: Pepsi, vychutnej si léto po svém.
1: Díky.
2: Měj se, kámo.
1: Hej, máš tu telefon.
2: Dobře, dobře.
1: Tady máš telefon.
0: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
2: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
0: Tě dostane do hry. Fortuna.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravář.
8: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: V pořádku, můžete jet.
9: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
11: Dobrý, 1 gigakombo s hranolkama.
12: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
11: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
13: Tati!
11: Neomezený tarify.
14: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
15: Tyjo, podepsaný Kopitely.
16: Le filet tendu entre deux parasols.
17: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
18: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď si o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
19: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
18: Na tisíce produktů.
19: A máma se vždycky ráda odváže.
18: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
18: Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Nečekaný objem vlasů každý den s novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy, ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
8: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
5: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
0: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
5: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
6: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: U nás byle rozhodně na

0: koupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Dzień dobry. František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
8: Ano, já jsem chatář český. Tak.
7: Vaše chatářstvo chata česká?
8: To je to česká chata.
7: A chleba je z Polsky?
8: Ne, tak ten chleba je český.
7: A okurky z Ungária?
8: Ne, to nejsou ungarský, to jsou český okurky.
7: Všechno český?
8: Ano, je to tady všechno český.
7: Tak. Všechno český?
8: No? Všechno český a dobrý. Mm-hmm.
7: Tak dobrý den. Den dobrý.
9: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
12: Nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
13: Hustý.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
15: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
16: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
15: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
0: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
19: E-shop Dr. Max nabízí. Hemagel k ošetření povrchových poranění, jako jsou odřeniny, puchýře, drobné popáleniny, řezné a tržné rány. Maxivita Essentials Magnesium Bisglycinát. Vysoce vstřebatelný hořčík s vitamínem B6 za 199 korun. E-shop Dermax.cz.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: E-shop Dr. Max nabízí Hemagel k ošetření povrchových poranění, jako jsou odřeniny, puchýře, drobné popáleniny, řezné a tržné rány. Maxivita Essentials Magnesium Bisglycinát, vysoce vstřebatelný hořčík s vitaminem B6 za 199 korun. E-shop Dermax.cz.
7: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
10: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
11: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Ujištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
14: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
15: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.

0: a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
1: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.

0: moře radosti v plné výbavě. Nový Fortink T5 již od 549 900 korun.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
3: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
4: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Nečekaný objem vlasů? Každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
8: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.

0: novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bust, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
9: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
10: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
15: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
16: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
15: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
19: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
20: Pustí.
19: Datart. Opravdový elektrospecialista.
21: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
22: Tyjo, podepsaný kopiteli.
23: Le filet tendu entre deux parasols.
24: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
25: Hellmann's.
26: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
1: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

událostí léta bude Open Air Rock Opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock Opera CZ.

0: Novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
0: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun. Značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
0: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.

0: jdeš, tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
6: Liboté, proč jsou na matech citrony?
9: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's. Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
11: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: dělat nákupy.
1: Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
2: Pustí.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Tyjo, podepsaný Kopitelli.
4: Le filet tendu entre deux parasols.
5: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
6: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde, a to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bust, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit.

Život je krásný i na konci světa, ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš. Na

0: Ty, jak to nazvat, aby to neznělo trapně. Já si myslím, že ze začátku byla snaha trošku mě motivovat, že jako ty nemusíš dělat hudbu, nemusíš dělat to samý, co táta. Ale myslím si, že to už od toho se upustilo, myslím, že to vzdali. Protože já to taky dělat musím úplně stejně jako táta, takže.
1: Dávno už vím, že chodím jak těň. Jsem čudný tvor, tak zachraň ma skôr.

čase mezi lidi, náladu si zvednout. A nějaká holka v tramvaji mě pustila sednout. No tak jsem hned volal známý, musíme to probrat. Zvedla to její sestra a nastal ten obrat. Začala mě vykat, no musím si zvykat. Když tom ve sluchátku najednou slyším jí říkat: je tu nějakej starý chlap, šel čekat ven před dům. Podle mě mu může být tak asi 27. Tak to jsem musel zasáhnout a bránit svoji čest. Já jsem přece mnohem mladší, je mi 26. Neboj se, taky se tě to bude brzy týkat. Dobrý den, pane nebo paní, začnou ti říkat. Pryč je podzim další, už jsme zase starší. A už to bohužel bude jenom horší.

Byl čtvrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty mají snad už paráky. Jak mi v 15 přišli, tak starý 20-letý, ve 20 zas byli důchodci 30-letý. Pak se časem trošku pozměnili role, já mám zase narozeniny, no ty vole. Já už sakra pamatuju, jak byla v krámě chláce, kolik je to let, co jsem přišel sem do práce. Proč je zase olympiáda, teď byla loni, zas tam budou běhat, proč ten čas tak honí?

0: dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.

0: Deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
6: Liboté, proč jsou na matech citrony?
5: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.

0: tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Way to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
7: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
8: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
12: Hustý.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Bila.
14: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
15: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
14: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
16: Třeba právě teď.
17: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
18: Tyjo, podepsaný kopiteli.
19: Le filet tendu entre deux parasols.
13: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport. Yeah!

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: To je síla.
3: Učím se od mistrů.
2: Vždycky je co zlepšit.
4: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Janko, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: World Cup Meal. Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto. Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
2: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Díky.
4: Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon.
3: Dobře, dobře.
4: Tady máš telefon.
5: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
6: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
5: Tě dostane do hry. Fortuna.
7: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Léto s Penny. Hezky česky.
11: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
12: Tyjo, podepsaný Kopitely.
13: Le filet tendu.
14: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
15: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
18: Pusti.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
19: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
17: Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak

Řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude Open Air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Forem a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Psel a mrskev.
1: Jsi pro ní skor, co je sklípku?
0: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
1: Tak tě tam skočíme.
0: Fakt jo.
1: Já to prosvištím.
0: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. To má nad charakter.
2: Tak jdem. Super, prosvištěl.
0: Cože?
2: Neprosvištěl.
0: Já ti nerozumím.
2: Já jsem to neprosvištěl.
0: Že jsi to neprosvištěl?
2: No, neprosvištěl.
0: No to nevadí. Aspoň máme melo.
3: Léto s Penny, hezky česky.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG WashTower. Life's good. LG.
8: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
9: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
10: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
11: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen ze 2899 korun. Allegro.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.

0: ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
5: Hele, někdo chtěl platit moji kartu v Číně?
6: V Číně? Asi loupežní.
5: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
7: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
8: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
9: Hustý.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: I love you!
14: Protože chutná celé rodině.
15: Protože jo nakopne každý den.
16: Protože s jo je život růžový.
17: Jo, umění dělat život ovocnější.
18: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
19: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
20: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
21: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.

událostí léta bude Open Air Rock Opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock Opera CZ.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Ale je tady hezky, viď? Je?
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství.

0: Nová prémiová kolekce Axe.
1: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není bust, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Se nerozbalíš?
4: No, to se schovám, to je škoda. K svému od tebe, když tak ne.
3: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: E-shop Dr. Max nabízí Hemagel k ošetření povrchových poranění, jako jsou odřeniny, puchýře, drobné popáleniny, řezné a tržné rány. Maxivita Essentials Magnesium Bisglycinát, vysoce vstřebatelný hořčík s vitaminem B6 za 199 korun. E-shop Dermax.cz.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
9: Hustý.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
3: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů.

0: Vila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
2: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
3: přenést na bezpečný účet.
4: A kdo volá?
2: Vaše bankéřka.
4: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
5: Nemáte?
6: Cože?
4: Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
8: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Dobrý por.
10: Auaj, co to bylo?
9: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
11: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
12: To je síla.
13: Učím se od mistrů.
12: Vždycky je co zlepšit.
14: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
15: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
16: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
17: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
18: Pusti.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
20: No to půjde těžko bez křídel.
19: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
20: Aha, jak asi?
19: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
20: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
11: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
1: Cestovní pojištění od Unika? Nejlépe teď. Lepší život společně.

0: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
1: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
2: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
1: Vyhráli jsme. Jestli se zbavil,
2: tě dostane do hry. Fortuna.

0: Deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Za oblen

0: snadným, ať už zastřihujete nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kachnu v ceně 79,90 za 1 kg a velkopopovického kozla v multipeku za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Time goes by so slowly, time goes by so slowly.

0: stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
1: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: I'm going to get the whole card in.
2: Welcome.
0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
7: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
10: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
11: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
12: Hustý.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
14: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbany. Číslo jedna v Itálii.
0: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš voně. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
15: I love you.
16: Protože chutná celé rodině.
17: Protože jo nakopne každý den.
18: Protože s jo je život růžový.

0: Jo, umění dělat život ovocnější.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
4: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Tak nám to zase zvedli, Žinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
9: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
1: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
0: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
0: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení.

0: World Cup Meal.
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
8: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
1: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít. Moje já má spoustu podob, ale pořád

0: DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravác.
4: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
5: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
6: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
7: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
10: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
11: Tady žijí lidé!
12: Léto s Penny, hezky česky.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude open air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Poret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing?
8: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
8: Trying to get the whole card in. Welcome.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
12: I love you.
13: Protože chutná celé rodině.
14: Protože jo nakopne každý den.
15: Protože s jo je život růžový.
16: Jo, umění dělat život ovocnější.
17: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
18: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
19: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
18: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
9: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
15: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
2: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
5: Jedině od Chibo.
1: Volá vaš

0: Či nádobí o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
4: Hele. Někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
5: V Číně? Asi loupežní.
4: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
6: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
7: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
9: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Den dobrý. František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
4: Ano, já jsem chatář český. Tak.
3: Vaše chatářstvo chata česká?
4: To je to česká chata.
3: A chleba je z Polsky?
4: Ne, tak ten chleba je český.
3: A okurky z Ungária?
4: Ne, to nejsou ungarský, to jsou český okurky. To.
3: Všechno český?
4: Ano, je to tady všechno český. To.
3: Všechno český?
4: No? Všechno český a dobrý. Mhm.
3: Tak dobrý den. Den dobrý.
5: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
11: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
12: Hustý.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.

0: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
4: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
6: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Pěkný kolo, to bych brala.
9: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
10: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
8: A fakt, že jo?
9: A ty jsi?
10: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
11: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
12: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
13: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
12: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil,
13: tě dostane do hry. Fortuna.
14: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
15: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
16: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
17: Tyjo, podepsaný kopiteli.
18: Le filet tendu.
19: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
20: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
16: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
21: Nečekaný objem vlasů každý den s novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy, ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
22: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
23: Pusti.
22: Datart. Opravdu.

0: Nový elektrospecialista.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
3: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel, prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert, pro každého.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.

0: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A Askol
1: nábytek. Žijeme to s vámi.
2: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: V akci River Tonic. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
11: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
12: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
13: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
12: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
13: Jo, grill.
12: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude Open Air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Forem a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přičel rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Tak, co je s tím grillem?
8: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
7: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
8: A pak, že jo?
9: Kdo to byl?
10: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
11: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
12: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
13: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
11: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí.

0: I k nám.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
0: Co tady děláte?
2: Testujem. To je dopravář.
3: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní, ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Fortink T5 již od 549 900 korun.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Nečekaný objem vlasů každý den s novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy, ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
3: Tetě je nyní akce 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky. Třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

Thank you.

0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
1: I love you.
2: Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za

0: 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
5: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
6: Jedině od Chibo.
7: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
8: Jisk nabízí vše pro domácí pohodu. Například sleva až 50% na křesla. Nebo pohodlná pohovka za výhodných 11 500 korun, sleva 32%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
10: přenést na bezpečný účet.
11: A kdo volá?
9: Vaše bankéřka.
11: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
9: Co? Nemáte?
11: Cože? Tak tu máte.
12: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
13: To je síla.
14: Učím se od mistrů.
13: Vždycky je co zlepšit.
15: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
16: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Zvedni to a vytřič to.
7: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Cestovní pojištění od Unika? Nejlépe teď. Lepší život společně.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou.

0: Ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným, ať už zastřihujete nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
1: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.

0: To je síla.
1: Učím se od mistrů.
0: Vždycky je co zlepšit.
2: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kachnu v ceně 79,90 za 1 kg a velkopopovického kozla v multipeku za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj.

0: Klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
1: V Tetě je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello, nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
7: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
6: Na tisíce produktů.
7: A máma se vždycky ráda odváže.
6: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
8: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
6: Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Tyjo, podepsaný Kopitely.
10: Le filet tendu.
11: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
12: Den dobrý. František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
13: Ano, já jsem chatář český. Tak.
12: Vaše chatářstvo chata česká?
13: To je to česká chata.
12: A chleba je z Polsky?
13: Ne, tak ten chleba je český.
12: A okurky z Ungária?
13: Ne, to nejsou ungárský, to jsou český okurky. To.
12: Všechno česky.
13: Ano, je to tady všechno česky.
12: Všechno česky.
13: Všechno česky a dobrý.
12: Tak dobrý den. Den dobrý.
14: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
5: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
17: Hustý.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit. Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
18: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
19: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.

0: To je síla.
1: Učím se od mistrů.
0: Vždycky je co zlepšit.
2: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Teď je garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel, prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Si nerozbalíš?
8: No, já se schovám, to je škoda. Hm. Jsem mu od tebe, když tak ne.
7: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
3: Tyjo, podepsaný kopiteli.
4: Le filet tendu entre deux parasols.
5: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
6: I love you. Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
6: Jo. Umění dělat život ovocnější.

0: Deodoranty chili. Nové intimní deodoranty chili. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
5: A ty jsi?
4: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
13: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
16: Testujem. To je dopravář.
18: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
19: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.